0: togramur sahe ta gomeshe olive gor planal fanamid ohev narodi vegestiga nach ta du kind bitter dian nu finogan nu lerishi nu a choru umlan in the varan arn halla
1: agus bin an halla son nu sod o hu stayed in the blian an obian
0: ta she ni chred fan me dinu sod an halla agus me rodi vienar shulan ni vienas gom henik kudas nu rodi vienar shulan mar han erotson bin she an rodi dermed na tira kind le padrig fer ter mar han skedel der fadlige shud agus tegin she
1: Tugan sé na héine thair siúil se.
0: Agus gan dápa sin sa goú caiint méolalar a chóú an halla.
1: Se, mar sin si bhnachla cad planála.
0: Ní fanach
1: le
0: agus... Amid nach mór olaf.
1: Cé hiad na cóúirí há pléilib chané sin íanamh?
0: Ní lista gom héin na heltarí, ní finn, ní lenaim me gom...
1: Há siad an áteigenach. Ní lid a vaad vuaf réintlí. Conas tá cúrsí san ifig pústu hiam mar seo, vadí cúnú stóch a bhuil?
0: Tá an tamsa bliain in is agus ní fada go mé mí díú stachar an anolog can dát a sé das fri se bháilt an brú ar fad agus na trosóirí ar fad a bhí an timpul lár an taurig.
1: Ach rohan son agus eile, há anachoid a rí ar fáil i bhúr siúpana a hagan ó chláhra hóí nef spleocha nó a hargóí nef spleocha fuid na tíis agus hálóin go mwyn an obrid leis sin fanna bliana.
0: Se armoichas te Roisín agus Eilís a socht an obar fad a hén isteach. Agus ní hálín na dís mar se gan an obar fad a hén ar cúl na chíntú. Agus gan dalt bíon orde agus lenún sús ar orde agus cáhuilin na harí agus cáin bhuil se di tacht. Aber agus cuid maad an orde gór na nolag a se tin coristeach mí lúnsa.
1: Ba.
0: Se.
1: Agus tisgur sibh an tean Chupa laistír de reingan, amrachan tú go bhfuil tacuíocht phobal íhar dínach ar fada gaibh nú, an inan díine beidir an déib chuigdan lehénis a go chupa dóiríocht a sa dángan na gónaí, an dagan siad chuibh?
0: Tágan siad an lehénis ar fad.
1: Ba.
0: Ia, súntach an rodé, agus ha mír anna bhaíocht an poblix an tacuíocht a fachta gain, mar mecha iad, ní bhe mír e mon gónaua. Tá tacuíocht úntach a fachta gain, timplan dúig ar fad, tagan líne mach an dángan. Gwyd i cawn tra.
1: Ond be, is ma hyn sy'n.
0: Agus y swntach roedd i, nyr hyn tŵs hais yn sain a hai hys ar yn cae, ar hys ar yn droig, melyn sy'n sy'n dyn, agus tagan sy'n ddysnach yn effeig yn ffwys coma.
1: Agus mor ach yn sain yn ifach yn sbos parciolir yn maile sy'n sy'n hyn, mys mae'r hoch o'ch o'r ffwyr yn offwyl osgyl tŵs hwys o hwn sy'n sy'n er yn fod.
0: Is mor ach awr yn parciolir ffad a hans o'n hys.
1: Ach ffwys o gole hile.
0: Ta gole hile. Mae'r lawr yn tawrig bian yn onat lan, is bian sy'n fwy
1: Sivhéin agus an brat gorm gofyn Sivhanna vorolach as meilin sé na kieta. Cogur gur magat as ta chúina hiamis agus gynnaidí liv liv vorvech des nus agan aim sér stóchan rau nófur prósti fiún tró ar chiandas na togrísa gur magat.
0: Gur míle.
1: Siamas o luingan son moistur prist chiand tró agus baul da chusti farbar ha frósti fiún tró choma. Nis seach nómat í fihet sé Sivhéan lé agus Sivhé geistach leis an sélo jas kúiga héan a kúiga kúiga tíin ar vit héaks nú náida sé nae héan a kúiga kúiga héan a héan a kahes. Well, tro an amasa a fihe blian o hyn, sia caelach an fili mwyr le rá, an sglóid agus an drama dóid, sian o tuama o imel chaet harcu agus tau dyna da, chwygr mac finin o tuama taca hyn sa hystachum, dy chiad mil a fáilte e inín.
2: An a mil mach gyd chlaine.
1: Cwnnw stan seil agus naim siw gudsa.
2: Hier o chwa mach gys a fi hirri, a fnw chwa hennys a fi hirri, a fi eisli eisli yn oed, fiach yn dedyn seil.
1: Fiach am ideid gwydair o ffwch gyffwyl biog yr un lli. Dahyr hynig bynach deile Sean o Tuama yn un, cyn saes ahyr y bethe yn nhw, cyn saes ffyrinach yr y bethe?
2: Wel, stogwr, gynnaid, sy'n gynnaid li, a bod ni'r fe yn rhaid cytiant yn nhw, nech cytiant yn bwynt lesyd li, sy'n ac yfain, na chyn saes gynnaid jab. Efig vi gamar gynne vi deila ile se deil gus marsin dog verse sitig communicus communicelen son verse sitig ne acher gus vach se katan kurum ve khair mar aber beam bunjab vi ge ve lecht o recht gus mon tidi en of noskal question hoskal gorkig gus is brahashin vi sho hu sabir gus skandaut Benen sa se bi vi shul gas vi sha sites na halloween gus jailish kursi sport man at vi

0: Well, stopping the gafol, Altasha Aragamur on Shansel, Fadonor Vic Lads of the Mons Heart, Jethity Stop, August Couple of Jokovelco, August Teller, August of Gunoy and Vinigson, a congregation heart of Fadno, the Ingevin attached to Lotta Martinish, the hinch of the goal, Maravindish Fado, no ta Kushna Lishinta and Lee Marha. Tá ni fad nis mór trácht an na bóra na mar bhíoch agus tá nis mór sin na bheith glím na mar bhíoch fadó agus a stóca am da bhar san gur arig yn sael gud gud yn sael atá gwing salat an o gom
1: Is to chur rodele tá hair le bliain tá beag an nuas na gúil an seach fóthair hé ná nín sé sin éon difríocht an gúrsaí trádála tá
0: Well, nín sé pain difríocht dúine mar is gan ó átúl bhíoch a gwing a gónaí agus a méid sin rá sa gafóil tag an gulóor lor dine trid yn oes. Mae'r stoch yn gyhoor y trosori, y stoch yn gyhoor dain un sy'n lo tactus na prif bore, ffeirch yn cadw yn seis oes yn y ta, lwt yn y cori bore, agos tag yn siad agos bein siad, cyr ceis na ffeisio siwr agos sylla. Agos roedd yn y stoch yn gynnyr yn siad y gwyn y tac gris roed fel y siacus, dyna stac y bale môr, mae fi'n ffon ar y stopa. Agos sy'n cwysyn, yn siad, agos talu'n siad gyfol, gwmyn dyn y gwael tri. And a stoker, you could get a shop in the shed on Gumak, stag parties, either sheer, no talk to lay, and stop dish.
1: Ám go chéile, gur sin cuidin sin sé mar háise sa lá an ófam. Tá na chaintí an talé an tigh tórne tradisiún to féin dua náfaile sa láhar bíg dírach na pobun na fluchu más mai leat. Cén rud tigh tórne féin dua sa lá tóinu van?
0: Well, is stóka áta tóin díl dí agus náfaile dérlá le kursi bíg agus gur bé sin an sais antas a hóirin se ar a rennos. Daig tagan dín istag seo am go céil agus dín o bín si caint mwyr ar nát agus dín si tagart a seo siúd agus eil agus gymini cwn si ceis na wyl átna eil a típle dín o'n gynhoed cyn agus dhe lúfa átna agus dyr dís na wyl bíl anna se hyd son. Mar gwyn mien bí a yield on top. But Tig Tarn is Tucker, Tig Thai deal led Cursi D one, Cursi D one, she's in Tishkin Tagum Sair. I guess it's Tucker, Tadu Kang Mail and Tucker to Dinog Dove and Shin is the man. Gurbation Kelson and Cospori, a V, Aiden Ventners, and Norvidri Lorg Taki, Don Realtors. Gwydwyr gyfaifi tocio, dros na hart na nacra fi dyn o'r bîg. Mae'r na hart na fi dyn o'r bîg yr fwrdd o'r antys nôr y lawddiwg yn rhaid y fes ar cwrs i bîg. Ni'r fe'n bont ar ystod, dros na hart na nacra fi dyn o'r dyn o'r cwrn, nôr dyl bîg.
1: Ta dyn o'r hyg, sy'n stoch o labys o'r hyg, sy'n brwch o'r pwy o'r hyg, na bach e'n trwy, co dros na fintners na da hor nôr i fi dyn o'r hyg. Is aeteich yn gynhyl yn tyr alcohol. Ta mi ffeich yn hwmas o'n si sy'n fan about I guess we have each for a field tied it all because it's that such thing when kind of us call water a hele
0: yeah well shin marvin they gonna call them a count for I guess and fact they need come bullet in the hele I guess Gwrbysion cymys na cosbori eto le ti tân ystod o gwmwg o gwrdd yn tywas yn ffôl gwrfedd le ddyn y tap dawn cyn bwyd yn y ceil agos mae ysbyn lo piwnt o fe co nhw dwch yn y mesgwyl o fe co nhw dwch yn y gan y fe mesgwyl agos ta'n rawsio nawn agos ta'n rhaid dyn o'n agos rawn un sydd di gan alcohol awn ac sy'n yn sel mae'r hasio
1: Tá gné bhór chóisialta buinte se rud chomá mar tá daoine bhil lena chéile, caiinte na chéile, agus go háir a dhéanamh isteach in íire, tá tú seachant an uaignis na fillin tú istóchar dí.
0: Is tócha gur maithan rud ag gur fel le daoine tacrís na teatárna agus gan a bheith sáte fóin pó chi. Mar anna chud is na daoine óga, an rud a chuirta na le, na gamein siad sáte agus gíng is na fóin pó chi. No, bíon siad a chó hóam a chéil agus bíon rud éigin gár siúl ar chuid a chó agus bíon siad a haspán son da chéil agus cunn siad leis an cadr o fi natra. Ar a leid bíon siad a caint le na chéil agus mas mbúrta sin harfa tátach sa lát an ó bhóam.
1: Is on at pobl é agus in Aragon to Stoch of Vechna Vintner, Zaini Dian of Commander de Hatarne. Can him act the Vechabunnet saw Stoch of Mechtarical Lato, Mech Tachle Helig, a common look as Gail Romishigus Chase Queens?
0: Just in size Deshivin didn't talk to Mark Marvin, Crinuco, the insides, Gominic, Crinich Sauce, and Tigton of the High Sagan.

0: Fader, bin sé scoir fad ins na cópais i rialtas erid agus fader, agus speciálta fai u gheil giúsaid erid agus fader. A ní ramant ag isa leat san ala cynnis maat atu geistacht, ach is maidam cyrin na erid agus fader dina sé sinicúl me agúni. Le fai bina gna úsaidia. Mola mar sin gag lých sib festa erid agus is fader, le fai bina gna úsaidia a gó heig san lai niuv, a gúr sí creel a chánach gaháriha, o siad an radio agus an televisión dávean is mó is scapin an droch rúd frisin. Agus an locht is mód aga mar a glár fí láhaire dir nalik nach nírítir ar na níhe atá míchart nó éigínte ar radio na gaeltacht a hana hain. Agus sampli. Tá sagam gynnyrtir korum na hama sin rúd nach rás agam sa ganu tíkínt, ná tíkínt, nyrtir, korum na hama húnir, nyrtir agu sé, no.
1: Rúd me sé.
0: Achar húla, maður að sérta gæst agum en eil tóttu að gæst agum eis.
1: Nýr húla með gæntur í maður hefði hér.
0: Það sagði húla lár on ví agus að lár na mís, maður að
1: húla með, það býnt sér rædíu hún að skatti, ég kundin að kreil tóri og húi sílum.
0: Í bæ?
1: Ach nýr þess agum, genn fag húla liðið hann og tám hó fyrir
0: Tá sagum gynnyrt a korum na hama a ganu ti kynnt náis korum a nama a dyr nolik. Ach, sjóin sæs rúd a bekjart a ein túgu dokt fúi er na mjón chrílta. Tá sagum gynnyrt sé gúl kúrt an vean íhe, sá dí kúrt a vean íhe ræsir íst, gomór fúi vás a gyl gyrí a góni, ach ní liskjala behe sin le lár o níhe a rá, chríl a nuachta, tá nænim sa ve a dalamach o VBC na gylge. Da radio na gael ta gestege glacum leis gwrg o moltoch eisyn agus y siag on doubt da nierach bolt gyda berla two mans and that's two men fyw er 2FM ydw'r tse hiart o fi ta sŵl agam sola dau mewn i'r swydde cyrtal ar oagi Wel, yn ti'n bwyd efall gan dawt gwyl corwm na hama pleidiwyl agos na hiart gyngor tse amach Sem roedd ychydig un. Does ar ymgwyr na rydyr nol y grychiap se gwbl se y ganwnt i cynt. Dyr nil se dy chanwnt i chos y fi chwyg, na am y chanwnt se. Nil se dy chanwnt se i lŷn y wyl y corwm na hama. Ac nil se dy chanwnt se y gwn yr i wyl.
1: Nach, wyl am y dyn i aws o.
0: A, sy'n roedd ele, sy'n roedd ele. A ni'n wael yn gymwnoch, mwyn diolch i
1: beth.
0: Roedd ele dyr se, price yn talyf, agos price na talwn, wel ta... Gáin cnéig talú agus sin rud atá gceisteag nálachas cosúil gur cheart dríal gocht íireach láidir leagan síos ar lá a díal an talú a bhíonn tú nó a díal na talú agus clí le cean a bháin. Ceir dé rás a cheos a faoi a riail din cináil se nuair atá dára a gaint. Tú go
2: cean go glíomháil is a dú?
3: Well, sa lán éirem dé sin tá áltanach tás litir se go dí se Cantalarum, egeidil sís.
0: Well.
3: Tá, mar agus tasúla náttí hóttúni mörg árðir, mar má hugun, ísgissa tún klára tá ein, nýs nýmér annað dæstok, meðlíka dæstok klára gau hérna lele, le hali pleile, le sé gynna rúða tá gæst þegi gissum. Ach, þá nýmér gau fónir hún í frægru vánu ver er hali kæst. Agus sén dyrivíns leisinn, Gwyd mi'n Esperanto gwych yn alw cynted, agos gwyd mi'n telefysyn o gweilgiad, agos gwyd mi'n dyni ideol o'n gweilgi gwydwnnw, y mŵn o'n gweilgi gwyrin i eil, agos mae'n siŵn di. Ni hynny fi gysd sy'n glas o gydisio. Siad fi gysd sy'n glas o chafedig sy'n higmysio. Gwyl eich sylwch sy'n dawn, agos gwyl briarod gwyl. Agos gwyl briarod gwyl legan o'ch i eich sylwch. En náttúr ég ekki svo erúði agus legin og hjáhættir ég sílík Thomas og Griffin agus ég donnúk og gælokur agus ég myndir hér konalí agus ein hén agus ég myndir na halibun agus marsin de agus keppinga kettun klí leisir rutsin agus sann sævris agus sann eksulúgt agus sann dænúgt agus sann náturúgt agus sann hænt hreúl hvæknúg hessins og gólúrt skrætti og hann jál ás kórna nýna agus sann sinn tegúgt ráma kynnti það gyrir rúða kynnt elíginn agus cuirtí clár cin teileir bun le héirúta cin teilíonna ach ní me le ruic sí san ní cín atá chu folasach bícheart agus ní ceistean iad sin ach a géinteocht go bhfuil siad mícheart agus tá agus sin le rafa
0: íd se. Heilí.
2: Well, den tón de le sjósa, nú de hósa de glársa, or dús, hósa de glársa, nú erachram dala de glár, mar jául eða gáil na mún. gobar si ag

Kjóla fælsíkh rætt var blint og hinn hál Amerikan í dólum gór fælsíkh on defsa den Atlantikæn í hólsa trátt er akka høyre. Ireland's Harvest, an tætla tá an album, kevi Shemint, vel vi Joe Duran, Frankie Gavin, agus Brian McGrath. Vi kúpla ríla kóhúin, búchalín a locha agus an kjól sa glánu kjóla glána, agus beig blasha eleganásan a gána tamalínach árán nó inis. Eire agus kúchalin ó fælóin, a dánta chéle tá gadón an ór, a tá an árán a dyr sied sa virla. A comach on na Taranson, Chéad Law Forever and More, Siad the Carol Corcoran agus Rosemary Taylor, a chomai sa virla agus Chastrig Gabriel Rosenstock Bnach Dillis, Chastrig sé on na Taran go gaelin cúpla blenoin. Gudó na nór, éire agus cúchalin o fáilain.

0: Gohol na fad, Sinéi Mored O'Brien na hwyl ymwyd yn sin Cori na Heiren er on fydl Sinsir ag Flecol na Heiren fiche y fiche sé balo iara. Wel, yn eich, ta mwyd y gael y twrt orgyd, sgwyrd y machas chwndau hobart orn, agos ta mwyd y twrt yna i'r chwndau chorca mae'r siad ladog as cil na marstra. Och mi anna de gwys yn un o cwnnel, sy'n ymwyd ta tu balo iart. Agus is fearr a seo bhfuil cholachanál actionan. Bín seo rinca a seanos, bín seo rinca sete, bín seo casa ceola de bhadaig agus ar a bhlúd, bín seo casa órán. Agus hosa seo casa de bhadaig ar dús nar a bhí seo sa gléabhán, chuhóg sin, balóiad, agus in sin hosa seo casa de bhlúd le cunna ló gráda nar a bhí seo hart ar 8 mian a gwaís. Agus tá seo fólam o Joanne Quirk fwy láhair, del bán níos ár, balóiad. Agus freaslín seo freisin ar rangan ní óránach de leis géim Aisling Gael fwy stúr Seamus o Crídán. Agus tá chúg hedil ile éirin fwy 80 bainte maithaige im léana ag flaciol na héirin óránach de Seanos, óránach Béirla, Neadog Stáin fwy in Wála, ar Bhadog Stáin agus sa múin ceol le banna chéilí Cras Fields. Well, is tilte gúil bolabas ar speisialta tilte ag finín as sin. Chúg chríomh ile éirin. Tak fyrir við hýl eirinn frysnige, í rinke, í að sjános, agus að kóra gælge, agus að gerðtist ná sána sér kætt sér vant sér mach, en hér dætti gó mórtist ná lúbíni, mar sér verður við hóla aksjónan, kastu sér óran en hér dús. En krúskín lána bæk innín.
1: Sinni.
0: Kunjórt mar sér, maður fær.
1: Ó, tá trís mænti

Er fod fad an chuige. Well, yr Aislinn yn trannu sy'r stodd sy'n ta'n cwydgan y cwltar i fi lyn, lys y man y ceili y dŵs yn chloed. Ta'n Cílan McGrallin yn sio, er mwsg y ceol yr eist. Ciaran Slattery, er yn manjo. Agus ta William Holmes yn y dianta yn i'r sio. Fair wyl an choled y casar yn orgon beil, achos y casar y fidil y ta'n sian sio. Ta'n gylio'r crifo chi yle eirin, ta'n cwyles eg William balo i'r asra chofon yn sio y gynde Hobart Dorn. Agus Ciaran, Casan sé go leor úlisí ach sin banjo tá nachtaige agus an nó enhain ar chiílinn agus luas go nóta í mai chiílinn de Real Road in sin tamlín ó chin. Agus thug chiílinn agus Ciaran thug siad le an dáratháit sa Goldberta. Agus bhí anú hí siad páirteach le banna cheol an charraigh i thug lob a dáratháit freisin. A chu siad a thug lob an chéadáit sa geol tríréad an trúraach go bunseo Ciaran Slattery, Cílan McGrá agus William Holmes. Agus tú tionla chun gob tá Cahal Slattery ar a méarchláir. Casa siad Mrs. Kenny's Barndance agus The Bird in the Bush. Seo iad.